0: Jsou 3 hodiny na rádiu B.
1: Sýnej s rádiem B.

pohodová noční hudba na Rádiu B.

si. Sínej s Rádiem B.

Radio.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Let's see.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Vzácná umělecká díla, včetně soch a obrazů, našla bezpečný úkryt díky novému depozitáři u Buštěhradu. Galerie hlavního města Prahy opustila bývalý kostel i protiatomový kryt, aby mohla nabídnout stabilní klima a zázemí pro restaurátorské práce. Nový prostor na Kladensku disponuje i místem pro další přírůstky, což je klíčové pro ochranu uměleckých pokladů v příštích letech. V Česku by měl být září ve znamení nadprůměrných teplot, což předpovídají meteorologové pro většinu měsíce 2024. Déště se očekávají minimálně, přičemž nejsušší a nejteplejší by měl být hned první týden. Pokud máte rádi slunečné počasí, využijte tuto příležitost k venkovním aktivitám. Česká vláda neplánuje postupné navyšování výdajů na obranu, jak to navrhuje alianční závazek. V roce 2028 a 2029 chce udržet výdaje na úrovni 21% HDP. Premiér Andrej Babiš se k tématu odmítl vyjádřit. Noví středoškoláci a vysokoškoláci již nemusí hlásit své zdravotní pojišťovně pokračování studia. Od začátku roku 2026 tuto povinnost přebírají samotné školy. Studenti tak zůstávají státními pojištěnci bez starostí navíc. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Je 9 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vzácná umělecká díla, včetně soch a obrazů, našla bezpečný úkryt díky novému depozitáři u Buštěhradu. Galerie hlavního města Prahy opustila bývalý kostel i protiatomový kryt, aby mohla nabídnout stabilní klima a zázemí pro restaurátorské práce. Nový prostor na Kladensku disponuje i místem pro další přírůstky, což je klíčové pro ochranu uměleckých pokladů v příštích letech. V Česku by měl být září ve znamení nadprůměrných teplot, což předpovídají meteorologové pro většinu měsíce 2024. Déště se očekávají minimálně, přičemž nejsušší a nejteplejší by měl být hned první týden. Pokud máte rádi slunečné počasí, využijte tuto příležitost k venkovním aktivitám. Česká vláda neplánuje postupné navyšování výdajů na obranu, jak to navrhuje alianční závazek. V roce 2028 a 2029 chce udržet výdaje na úrovni 21% HDP. Premiér Andrej Babiš se k tématu odmítl vyjádřit. Noví středoškoláci a vysokoškoláci již nemusí hlásit své zdravotní pojišťovně pokračování studia. Od začátku roku 2026 tuto povinnost přebírají samotné školy. Studenti tak zůstávají státními pojištěnci bez starostí navíc. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 127. Dneska začínáme nečekaně poklidně a to s Melody Sheepem. Já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

Trela. On radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: your motherfucking brains for. Relax.
1: Před náma Delinquent Habits. Tohle se taky evidentně neomrzí. V relaxu a na Bčku.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Salalalalalalala.
1: Relax.
2: On Radio B.

Když jsme u těch letních záležitostí, Get Down se tam taky určitě počítá.

Sabrina Sperman je evidentně přisprostlá, ale za mě boží. V relaxu a na Bčku...

Relax. On Radio B.

Relax číslo 127 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čau.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vzácná umělecká díla, včetně soch a obrazů, našla bezpečný úkryt díky novému depozitáři u Buštěhradu. Galerie hlavního města Prahy opustila bývalý kostel i protiatomový kryt, aby mohla nabídnout stabilní klima a zázemí pro restaurátorské práce. Nový prostor na Kladensku disponuje i místem pro další přírůstky, což je klíčové pro ochranu uměleckých pokladů v příštích letech. V Česku by měl být září ve znamení nadprůměrných teplot, což předpovídají meteorologové pro většinu měsíce 2024. Déště se očekávají minimálně, přičemž nejsušší a nejteplejší by měl být hned první týden. Pokud máte rádi slunečné počasí, využijte tuto příležitost k venkovním aktivitám. Česká vláda neplánuje postupné navyšování výdajů na obranu, jak to navrhuje alianční závazek. V roce 2028 a 2029 chce udržet výdaje na úrovni 21% HDP. Premiér Andrej Babiš se k tématu odmítl vyjádřit. Noví středoškoláci a vysokoškoláci již nemusí hlásit své zdravotní pojišťovně pokračování studia. Od začátku roku 2026 tuto povinnost přebírají samotné školy. Studenti tak zůstávají státními pojištěnci bez starostí navíc. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Liz Merriweather, tvůrkyně seriálu New Girl, se spojila s Johnem M. Chu a producentem Marcem Plettem na přípravě biografického filmu o Britney Spears, inspirovaném její bestsellerovou knihou The Woman in Me. Merriweather věří, že současná doba, kdy se společnost znovu zamýšlí nad tím, jak byly ženy v minulosti chápány, je ideálním momentem pro zpracování tohoto příběhu. Tento projekt je jedním z hlavních hudebních projektů studia Universal a očekává se, že přinese nové pohledy na Spearsovu kariéru a život. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: I am here, so follow me, so representing. From Jamaica to New Caledonia.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Radio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Linda Nosková, wimbledonská šampionka, brilantně zvládla první kolo US Open. Přestože prohrávala 2-5 proti domácí Katie Wolinecové, otočila na 7-5 a 6-1. Po postupu do druhého kola se Nosková pochlubila, že navštívila představení Harryho Pottera, kde se setkala s Tomem Feltonem. Naše volejbalistky se loučí s mistrovstvím Evropy po porážce způsobené švédskou hvězdou Isabel Hákovou a našimi chybami. Kapitánka Mlejnková podotkla, že Háková hrála výtečně, zatímco Česky několikrát zakopli. Osmifinále se vrylo do paměti jako smutný moment 2024. Fotbalová akademie Slavie Praha nabízí fascinující pohled do zákulisí s mimořádným důrazem na individuální vývoj a strategickou práci s talenty. Zatímco Sparta sklouzla do třetí ligy s Bčkem, Slavia má své mládežnické týmy v nejvyšších soutěžích. Mentoring je klíčem k úspěchu a tak se fanoušci mohou těšit na budoucí hvězdičky českého fotbalu z Edenu. Barcelona protančila červeným útočným baletem, když doma rozdrtila Vallecano 5-2 a její 100% bilance zůstává neporušená. Rafinha a Lamine Yamal si vzali za úkol vystřelit svému týmu slávu 2 góly, zatímco Getafe na náhorní plošině Pamplony padlo 0-1. Katalánský gigant teď po pásu 100% utkání září vedle Realu Madrid a to se píše teprve třetí kolo sezóny 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
5: Mera, kalispera.
6: Kalinichta.
5: Kalinichta. Now you say good morning, good evening.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Elvise Presleyho tady představovat nebudu, ale Junkieho XL bych mohl. Tom Holkenborg je nizozemský muž mnoha činů. Podílel se na vzniku spousty filmů, jeho hudbu můžete slyšet ve videohrách a především proslavil se tímto skvělým remixem skladby A Little Less Conversation. A právě to vám pustím na Bčku právě teď.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologických inovací. Německý designér Simon Weckert vytvořil letní košily s abstraktním vzorem, který vás dokáže schovat před sledovacími kamerami poháněnými umělou inteligencí. Tato neobvyklá opačka se snaží zmírnit narušení soukromí v moderním světě. Zajímavý přístup ke spojení módy a ochrany soukromí. Hezký den, vážení posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vzácná umělecká díla, včetně soch a obrazů, našla bezpečný úkryt díky novému depozitáři u Buštěhradu. Galerie hlavního města Prahy opustila bývalý kostel i protiatomový kryt, aby mohla nabídnout stabilní klima a zázemí pro restaurátorské práce. Nový prostor na Kladensku disponuje i místem pro další přírůstky, což je klíčové pro ochranu uměleckých pokladů v příštích letech. V Česku by měl být září ve znamení nadprůměrných teplot, což předpovídají meteorologové pro většinu měsíce 2024. Déšť se očekávají minimálně, přičemž nejsušší a nejteplejší by měl být hned první týden. Pokud máte rádi slunečné počasí, využijte tuto příležitost k venkovním aktivitám. Česká vláda neplánuje postupné navyšování výdajů na obranu, jak to navrhuje alianční závazek. V roce 2028 a 2029 chce udržet výdaje na úrovni 21% HDP. Premiér Andrej Babiš se k tématu odmítl vyjádřit. Noví středoškoláci a vysokoškoláci již nemusí hlásit své zdravotní pojišťovně pokračování studia. Od začátku roku 2026 tuto povinnost přebírají samotné školy. Studenti tak zůstávají státními pojištěnci bez starostí navíc. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Baltimorská kapela Turnstile uvádí své album Never Enough Versions, které vyšlo v roce 2025. Album se pyšní remixy, které se konkurencí renomovaných festivalů vymykají konvenčním hranicím žánru. Tato edice odhaluje, jak neomezený může být hudební potenciál Turnstile a je vydaná u známého labelu Roadrunner Records. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder
1: how I keep from going under. Poslouchá rovný výtek na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Linda Nosková, wimbledonská šampionka, brilantně zvládla první kolo US Open. Přestože prohrávala 2-5 proti domácí Katie Volinecové, otočila na 7-5 a 6-1. Po postupu do druhého kola se Nosková pochlubila, že navštívila představení Harryho Pottera, kde se setkala s Tomem Feltonem. Naše volejbalistky se loučí s mistrovstvím Evropy po porážce způsobené švédskou hvězdou Isabel Hákovou a našimi chybami. Kapitánka Mlejnková podotkla, že Háková hrála výtečně, zatímco Česky několikrát zakopli. Osmifinále se vrylo do paměti jako smutný moment 2024. Fotbalová akademie Slavie Praha nabízí fascinující pohled do zákulisí s mimořádným důrazem na individuální vývoj a strategickou práci s talenty. Zatímco Sparta sklouzla do třetí ligy s Bčkem, Slavia má své mládežnické týmy v nejvyšších soutěžích. Mentoring je klíčem k úspěchu a tak se fanoušci mohou těšit na budoucí hvězdičky českého fotbalu z Edenu. Barcelona protančila červeným útočným baletem, když doma rozdrtila Vallecano 5-2 a její 100% bilance zůstává neporušená. Rafinha a Lamine Yamal si vzali za úkol vystřelit svému týmu slávu 2 góly, zatímco Getafe na náhorní plošině Pamplony padlo 0-1. Katalánský gigant teď po pásu 100% utkání září vedle Realu Madrid a to se píše teprve třetí kolo sezóny 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Řidiči nyní mohou využívat nový úsek dálnice D7 mezi Knovízem a Slaným, který byl právě otevřen a pokrývá přibližně 3-kilometrovou část. I přesto zde zatím funguje provoz jen v jednom pruhu pro každý směr, zatímco stavební práce pokračují na druhé polovině dálnice. Tato změna představuje důležitý krok k vylepšení dopravní infrastruktury v oblasti. Na Šumavě se letos v srpnu sešlo přes 40 dobrovolníků z 10 zemí světa, aby pomohli s obnovou mokřadů a rašelinišť. Akce probíhá každoročně pod hlavičkou mezinárodního Wilderness Campu a láká příznivce přírody například z Bulharska, Nepálu, Francie, Indie či Irska. Účastníci se věnují činnostem jako kosení luk nebo stavění dřevěných hrázek na odvodňovacích kanálech. Leukémie je zhoubné onemocnění krve, které má několik typů, přičemž v Česku je nejčastější chronická lymfocytární leukémie. Každý rok slyší na tuto diagnózu 6 lidí na 100 000 obyvatel. Moderní cílená léčba je dostupná, ale není zaručena pro všechny pacienty. Vytrhané a poškozené kabely způsobují chaos na železniční trati mezi Libercem a německou Žitavou, kde dochází k výrazným zpožděním vlaků. Čeští provozovatelé železnic proto nasazují alternativní autobusovou dopravu pro minimalizaci problémů, které narůstají od začátku školního roku. Kritická situace na polském úseku trati značně komplikuje cestování a způsobuje problémy v regionální dopravě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Dámy a pánové,

Krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náledičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám. Pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná. Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ji uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Carl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zhalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdci, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s úděrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu nebo kousek asi 3 km od a bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo kromě těch, co tam bydleli a díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru, takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se. Rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu, jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce, nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn, ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která by je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl i ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Tak jsem si dojel taxíkem do přístavu Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde by vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat a strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno od studeného piva přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádnej bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice a tak dále a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělej turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťové sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj, opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách v počítačích a podobně, fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám, takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly, co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šílenci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá.

pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole, hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn, ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, 2 tajky, tlustý jak čpun do přehrady. A já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát 2x tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde a asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a doufejme na jaře opět Tajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku. Takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Cvrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělej, řekněme, hudební rozhled a tohle to Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, Želízko v ohni pro Vintage, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 7. písnička, my jich obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musíme rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, pod zámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano, a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte Kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Řidiči nyní mohou využívat nový úsek dálnice D7 mezi Knovízem a Slaným, který byl právě otevřen a pokrývá přibližně 3-kilometrovou část. I přesto zde zatím funguje provoz jen v jednom pruhu pro každý směr, zatímco stavební práce pokračují na druhé polovině dálnice. Tato změna představuje důležitý krok k vylepšení dopravní infrastruktury v oblasti. Na Šumavě se letos v srpnu sešlo přes 40 dobrovolníků z 10 zemí světa, aby pomohli s obnovou mokřadů a rašelinišť. Akce probíhá každoročně pod hlavičkou Mezinárodního Wilderness Campu a láká příznivce přírody například z Bulharska, Nepálu, Francie, Indie či Irska. Účastníci se věnují činnostem jako kosení luk nebo stavění dřevěných hrázek na odvodňovacích kanálech. Leukémie je zhoubné onemocnění krve, které má několik typů, přičemž v Česku je nejčastější chronická lymfocytární leukémie. Každý rok slyší na tuto diagnózu 6 lidí na 100 000 obyvatel. Moderní cílená léčba je dostupná, ale není zaručena pro všechny pacienty. Vytrhané a poškozené kabely způsobují chaos na železniční trati mezi Libercem a Německou Žitavou, kde dochází k výrazným zpožděním vlaků. Čeští provozovatelé železnic proto nasazují alternativní autobusovou dopravu pro minimalizaci problémů, které narůstají od začátku školního roku. Kritická situace na polském úseku trati značně komplikuje cestování a způsobuje problémy v regionální dopravě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jakub Menšík si dal k 21. narozeninám pěkný dárek, když postoupil do druhého kola US Open po vítězství nad Japoncem Mochizukim 6-1, 6-4, 7-5. Ačkoliv New York oslnil svými šikovnými údery, oslavy odkládá na dobu po turnaji. Přece jen party plná tenisových balonků by mohla narušit koncentraci. Publikum na tribunách se těší na jeho další úchvatné výkony a kdo ví, třeba mu i ten další postup přinese víc radosti než pivo a dort. Sparta dostala od Slávie pořádnou lekci z efektivity, když sešívaní jasně ovládli derby. Trenéra Briana Priského může mrzet překvapivá základní sestava Jindřicha Trpišovského, která všem zamotala hlavu. Jak hravé budou evropské poháry pro české týmy, to už rozebírají Petr Nerad a Ondřej Nováček v novém Fotbal Focus podcastu. Linda Nosková, wimbledonská šampionka, brilantně zvládla první kolo US Open. Přestože prohrávala 2-5 proti domácí Katie Volinecové, otočila na 7-5 a 6-1. Po postupu do druhého kola se Nosková pochlubila, že navštívila představení Harryho Pottera, kde se setkala s Tomem Feltnem. Naše volejbalistky se loučí s mistrovstvím Evropy po porážce způsobené švédskou hvězdou Izabelou Hákovou a našimi chybami. Kapitánka Mlejnková podotkla, že Háková hrála výtečně, zatímco Česky několikrát zakopli. Osmifinále se vrylo do paměti jako smutný moment 2024. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Radmila Kleslová, bývalá první dáma ANO, se navzdory kontroverzím minulosti, kdy pracovala pro Státní bezpečnost, znovu uchází o post starostky Prahy 10. Jako jednička kandidátky hnutí ANO má opět šanci ovlivnit politiku této městské části. Experti připomínají její dřívější přípravu na výzvědnou činnost pro komunistický stát a upozorňují na její dřívější stažení se z politiky kvůli podnikatelským praktikám. Rekonstrukce dálničního mostu Šmejkalka nad Jedna u Mirošovic dosáhla poloviny. První mostní konstrukce je dokončena a provoz bude brzy převeden na ni. Druhá polovina mostu začíná novou etapou rekonstrukce, přičemž původní historické oblouky z období protektorátu zůstanou zachovány. Prezident Petr Pavel v úterý uvedl, že návrh rozpočtu není dobrý a očekával by snahu o konsolidaci veřejných financí. Podporuje ministra zahraničí Petra Macinku, který hodlá jednat s premiérem Andrejem Babišem o výši deficitu. Snaha řešit finanční situaci v České republice je nyní zásadním tématem. Řidiči nyní mohou využívat nový úsek dálnice D7 mezi Knovízem a Slaným, který byl právě otevřen a pokrývá přibližně 3-kilometrovou část. I přesto zde zatím funguje provoz jen v jednom pruhu pro každý směr, zatímco stavební práce pokračují na druhé polovině dálnice. Tato změna představuje důležitý krok k vylepšení dopravní infrastruktury v oblasti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu. Radio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jakub Menšík si dal k 21. narozeninám pěkný dárek, když postoupil do druhého kola US Open po vítězství nad Japoncem Mochizukim 6-1, 6-4, 7-5. Ačkoliv New York oslnil svými šikovnými údery, oslavy odkládá na dobu po turnaji. Přece jen party plná tenisových balonků by mohla narušit koncentraci. Publikum na tribunách se těší na jeho další úchvatné výkony a kdo ví, třeba mu i ten další postup přinese víc radosti než pivo a dort. Sparta dostala od Slávie pořádnou lekci z efektivity, když sešívaní jasně ovládli derby. Trenéra Briana Priského může mrzet překvapivá základní sestava Jindřicha Trpišovského, která všem zamotala hlavu. Jak hravé budou evropské poháry pro české týmy, to už rozebírají Petr Nerad a Ondřej Nováček v novém Fotbal Focus podcastu. Linda Nosková, wimbledonská šampionka, brilantně zvládla první kolo US Open. Přestože prohrávala 2-5 proti domácí Katie Volinecové, otočila na 7-5 a 6-1. Po postupu do druhého kola se Nosková pochlubila, že navštívila představení Harryho Pottera, kde se setkala s Tomem Feltnem. Naše volejbalistky se loučí s mistrovstvím Evropy po porážce způsobené švédskou hvězdou Izabel Hákovou a našimi chybami. Kapitánka Mlejnková podotkla, že Háková hrála výtečně, zatímco Česky několikrát zakopli. Osmifinále se vrylo do paměti jako smutný moment 2024. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologických inovací. Německý designér Simon Weckert vytvořil letní košily s abstraktním vzorem, který vás dokáže schovat před sledovacími kamerami poháněnými umělou inteligencí. Tato neobvyklá opačka se snaží zmírnit narušení soukromí v moderním světě. Zajímavý přístup ke spojení módy a ochrany soukromí. Hezký den, vážení posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Radmila Kleslová, bývalá první dáma ANO, se navzdory kontroverzím minulosti, kdy pracovala pro Státní bezpečnost, znovu uchází o post starostky Prahy 10. Jako jednička kandidátky hnutí ANO má opět šanci ovlivnit politiku této městské části. Experti připomínají její dřívější přípravu na výzvědnou činnost pro komunistický stát a upozorňují na její dřívější stažení se z politiky kvůli podnikatelským praktikám. Rekonstrukce dálničního mostu Šmejkalka nad Jedna u Mirošovic dosáhla poloviny. První mostní konstrukce je dokončena a provoz bude brzy převeden na ni. Druhá polovina mostu začíná novou etapou rekonstrukce, přičemž původní historické oblouky z období protektorátu zůstanou zachovány. Prezident Petr Pavel v úterý uvedl, že návrh rozpočtu není dobrý a očekával by snahu o konsolidaci veřejných financí. Podporuje ministra zahraničí Petra Macinku, který hodlá jednat s premiérem Andrejem Babišem o výši deficitu. Snaha řešit finanční situaci v České republice je nyní zásadním tématem. Řidiči nyní mohou využívat nový úsek dálnice D7 mezi Knovízem a Slaným, který byl právě otevřen a pokrývá přibližně 3-kilometrovou část. I přesto zde zatím funguje provoz jen v jednom pruhu pro každý směr, zatímco stavební práce pokračují na druhé polovině dálnice. Tato změna představuje důležitý krok k vylepšení dopravní infrastruktury v oblasti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Baltimorská kapela Turnstile uvádí své album Never Enough Versions, které vyšlo v roce 2025. Album se pyšní remixy, které se konkurencí renomovaných festivalů vymykají konvenčním hranicím žánru. Tato edice odhaluje, jak neomezený může být hudební potenciál Turnstile a je vydaná u známého labelu Roadrunner Records. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jakub Menšík si dal k 21. narozeninám pěkný dárek, když postoupil do druhého kola US Open po vítězství nad Japoncem Mochizukim 6-1, 6-4, 7-5. Ačkoliv New York oslnil svými šikovnými údery, oslavy odkládá na dobu po turnaji. Přece jen party plná tenisových balonků by mohla narušit koncentraci. Publikum na tribunách se těší na jeho další úchvatné výkony a kdo ví, třeba mu i ten další postup přinese víc radosti než pivo a dort. Sparta dostala od Slávie pořádnou lekci z efektivity, když sešívaní jasně ovládli derby. Trenéra Briana Priského může mrzet překvapivá základní sestava Jindřicha Trpišovského, která všem zamotala hlavu. Jak hravé budou evropské poháry pro české týmy, to už rozebírají Petr Nerad a Ondřej Nováček v novém Fotbal Focus podcastu. Linda Nosková, wimbledonská šampionka, brilantně zvládla první kolo US Open. Přestože prohrávala 2-5 proti domácí Katie Volinecové, otočila na 7-5 a 6-1. Po postupu do druhého kola se Nosková pochlubila, že navštívila představení Harryho Pottera, kde se setkala s Tomem Feltonem. Naše volejbalistky se loučí s mistrovstvím Evropy po porážce způsobené švédskou hvězdou Izabelou Hákovou a našimi chybami. Kapitánka Mlejnková podotkla, že Háková hrála výtečně, zatímco Česky několikrát zakopli. Osmifinále se vrylo do paměti jako smutný moment 2024. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Radmila Kleslová, bývalá první dáma ANO, se navzdory kontroverzím minulosti, kdy pracovala pro Státní bezpečnost, znovu uchází o post starostky Prahy 10. Jako jednička kandidátky hnutí ANO má opět šanci ovlivnit politiku této městské části. Experti připomínají její dřívější přípravu na výzvědnou činnost pro komunistický stát a upozorňují na její dřívější stažení se z politiky kvůli podnikatelským praktikám. Rekonstrukce dálničního mostu Šmejkalka nad Jedna u Mirošovic dosáhla poloviny. První mostní konstrukce je dokončena a provoz bude brzy převeden na ni. Druhá polovina mostu začíná novou etapou rekonstrukce, přičemž původní historické oblouky z období protektorátu zůstanou zachovány. Prezident Petr Pavel v úterý uvedl, že návrh rozpočtu není dobrý a očekával by snahu o konsolidaci veřejných financí. Podporuje ministra zahraničí Petra Macinku, který hodlá jednat s premiérem Andrejem Babišem o výši deficitu. Snaha řešit finanční situaci v České republice je nyní zásadním tématem. Řidiči nyní mohou využívat nový úsek dálnice D7 mezi Knovízem a Slaným, který byl právě otevřen a pokrývá přibližně 3-kilometrovou část. I přesto zde zatím funguje provoz jen v jednom pruhu pro každý směr, zatímco stavební práce pokračují na druhé polovině dálnice. Tato změna představuje důležitý krok k vylepšení dopravní infrastruktury v oblasti. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Liz Merriweather, tvůrkyně seriálu New Girl, se spojila s Johnem M. Chu a producentem Marcem Plettem na přípravě biografického filmu o Britney Spears, inspirovaném její bestsellerovou knihou The Woman in Me. Merriweather věří, že současná doba, kdy se společnost znovu zamýšlí nad tím, jak byly ženy v minulosti chápány, je ideálním momentem pro zpracování tohoto příběhu. Tento projekt je jedním z hlavních hudebních projektů studia Universal a očekává se, že přinese nové pohledy na Spearsovu kariéru a život. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Jakub Menšík si dal k 21. narozeninám pěkný dárek, když postoupil do druhého kola US Open po vítězství nad Japoncem Mochizukim 6-1, 6-4, 7-5. Ačkoliv New York oslnil svými šikovnými údery, oslavy odkládá na dobu po turnaji. Přece jen party plná tenisových balonků by mohla narušit koncentraci. Publikum na tribunách se těší na jeho další úchvatné výkony a kdo ví, třeba mu i ten další postup přinese víc radosti než pivo a dort. Sparta dostala od Slávie pořádnou lekci z efektivity, když sešívaní jasně ovládli derby. Trenéra Briana Priského může mrzet překvapivá základní sestava Jindřicha Trpišovského, která všem zamotala hlavu. Jak hravé budou evropské poháry pro české týmy, to už rozebírají Petr Nerad a Ondřej Nováček v novém Fotbal Focus podcastu. Linda Nosková, wimbledonská šampionka, brilantně zvládla první kolo US Open. Přestože prohrávala 2-5 proti domácí Katie Wolinecové, otočila na 7-5 a 6-1. Po postupu do druhého kola se Nosková pochlubila, že navštívila představení Harryho Pottera, kde se setkala s Tomem Feltonem. Naše volejbalistky se loučí s mistrovstvím Evropy po porážce způsobené švédskou hvězdou Izabel Hákovou a našimi chybami. Kapitánka Mlejnková podotkla, že Háková hrála výtečně, zatímco česky několikrát zakopli. Osmifinále se vrylo do paměti jako smutný moment 2024. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zdravím všechny příznivce Rádia B, ale především všechny milovníky reggae hudby, protože teď je tady pořad Revolution, který ti naservíruje to nejnovější, co za poslední dobu vyšlo v reggae hudbě, neboli v reggae světě, jak chcete, prostě novinky. Ke konci si dáme samozřejmě trochu reggae džunglu, aby to nebylo takové jednotvárné, takže zase přidáme na BPM, ale nebudeme předbíhat. No a nyní si pustíme novinku, kterou má na svědomí, na starosti Kabaka Pyramid a jeho novinka se jmenuje From Where They.
1: Yeah. So we're gonna kick it off.

0: again.
1: Následující záležitost, která teďka zazní, pochází od španělského zpěváka, který si říká Jack Version a který měl krátkou pauzu a nyní se... No a co víc dodat, řekl bych, že asi nic vám mluví za vše. Takže jo, Jack Version a jeho nová věc Oven Way.

Bohužel tady mám dnes i jednu smutnou zprávu, protože do Zionu odešel jeden podle mě z nejlepších na jajce, to ve svých nedožitých 50 letech, a byl to Fantan Moja, který zemřel před. Měl slabé srdce, měl vlastně nějaké zdravotní potíže od roku 2024, jeho srdce prý fungovalo procent, ale evidentně mohl fungovat, všechno fungovalo, no a z ničeho nic se jeho stav výrazně zhoršil a zemřel. Za mě jako odešel obrovský zpěvák, nebo spíš obrovský hlas, protože on hlas, který měl, tak ten byl prostřenej. Máte tak třeba písničky Hail the King, Rastagat Soul Stronger, jeho nejsilnější a nejznámější věci, a který teď budou hodně splým festivale, tak i třeba jako a i různých zemí, protože bude dostávat takový ty big upy, pozdravy do nebe, jak se říká. A já tady pro jeho poslední, kterou vy... než zemřel, kterou vám musím pustit, a jenom za mě odešel odborný zpěvák a jeho. Ta pojede, rozhodně pojede dál, prostě na, ale to sami i teď uslyšíte, pokud on. Takže další novinka, taková smutnější, je od Fantana Moji a jeho poslední track se jmenuje Gyaldem.

No neskutečný hlas, opravdu měl jiný hlas, naprošný. Měl tu možnost ho vidět, byl dokonce v České republice okolo 12 nebo tak nějak. Vlastně v době jeho největší slávy, kdy vycházely ty největší hity. I tak mě to mrzí. Každopádně teď zase něco pozitivnějšího dáme, protože Buju Banton je plný pecky a Buju Banton vydal nový album a ty ne, hudba už nejprve, který se zase vrátí k 90. pořadu. Vlastně začínal, což byly dance hally, takže to napral dance hall záležitostma. V dance hally nebyly takový, jaký jsou dnes, takže se v tom možná nikdo úplně nenajde, ale mě to docela dost baví, protože některé věci jakoby se snaží dělat bího dance hallu a některý naopak takový ten 80-90 vibe, což je mega super. Každopádně Buju Banton vydal Albed, tak jsem na něm najít 13 skladeb. No a jak už to bejš vám chci ukázat, dáme aspoň dva tracky, že jo, člověk trošičku čuchne. Že vybral se názvem Wienach Play, to je vlastně první, který vám zahraje, a záležitost Wild Woman, kterou má společně s DJem Khalidem. Takže jo, koštovačka, tutu bad.

máme nalazený ten správný jamajský vibe. No a já bych na tu náladu hned navázal další vypalovačkou, protože dneska už dali dohromady síly Bounty Killer, Kimani Marley, Voiceful a Halfprint. No a udělali single Mother in Love. Sloucháš pořadu Revolution na Rádiu B.

Vrátíme se kousek zpět a díváme se do Anglie, protože zpěvák, který si říká Black OJA, vydal nový album. Ano, toto jméno určitě spíš s ním dávám džunglové věci, ale dělá i reggae a dělá i akustické reggae. On teď vydal totiž akustické album, který se jmenuje Black OJA in Acoustic. A na tomto albu najdete 7 akustických písniček a opravdu parádních písniček není. No a jelikož na džunglu, tak si říkám, že je taky na čase uvítat změnu a dát ho v něčem hodně pohodovém. Takže tady si ho dáme s akustickou kytarou a z toho nového jeho alba jsem vybral track z nás. Kdyby někdo chtěl ho vidět na žak, má teď, protože budu k festivalu na Slovensku bratrů a sest a ten se koná 28. až 29. srpna. Abych nezapomněl, vystupku bude mít Kongonetyho, takže on na majku Kongon skoro zaklu. Bude to mavý, těžké, vadíme. OK, ale zpátky k tomu tématu. Black OJA, vybral jsem věc s názvem Stámě. Hodně v chillu, hodně v pohodě.

Já myslím, že by bylo celkem fér navázat na další anglické umělce a jejich novinku. Tentokrát tady máme kapelu, která se říká They Say Jump. Mají takový hodně různý to od reggaečka přes káčonglík, který mimochodem si pomerska. No, pozvali si na mikrofon jednoho vyhlášeného MC-ho, General Levy, Wicked Wicked, Bujaka Bujaka, samozřejmě jejich novinku Your Body.

teď tedy ten jungle dáme opět jakože. No a první nová záležitost na nás čeká od jednoho ze spoluzakladatelů Jungle Cakes Records. Ano, není to Decline, je to Ed Solo. Vydal novou věc, která se jmenuje Go All Night. No a aby v tom producenta, který si říkají, takže to vyhrála Eva Lazarus. Go All Night, docela dost zajímavá záležitost. Oh, it's shot.

jelikož načali té Jungle Cakes rekovatelství, ještě pozastavíme Presence, který se jmenuje Selecta, je to výběr od centů. Najdete tam třeba Benivýho, Matsama, Raska, Faroaha, MC Dra, no a prostě spousty dalších men, jak MC, tak i producentů DJů. No a já jsem zase z tohoto alba vybral track, který se mi docela líbí, takže vám ho rovnou naservíru, když už jsme to začali. No a ta záležitost, o kterým mluvím, je Soli a MC Translation.

Dnes pak nabíráme na obrátkách, protože další pecka je z dílny seriál Killa z dvou neskutečných producentů. No a pozval k ještě dnes do IT-ho, takže Insane World.

když na hudbou slovou, která tady dneska zazněla a ještě zazní, tak si tak vlastně drtivá věna hudby, kterou zde propaguji, alespoň junglovou, pochází z Anglie. Ať už je to dnešní pořád, nebo předešlej, divá věna pochází z Anglie, což mě trochu ostatní země zaotají, a nebo spí tak neprostupují, že jejich triky nejsou tak dostupné. Ale co už, Mika je evidentně daná, takže my v ní budeme pokračovat, protože tady máme další věc z Anglie a ta je od producenta, který se říká Brookout a DJ Nay. No a na majku mají Nettyho Campbella. Track se jmenuje Smokers. Takže jo.

OK, peoples. Takže a všechno. Nakonec si dáme novinku ještě od Kaja Faya, pěvačka s naprosto jedinečným Traga Twins instrumentálek. O ten se postarala ší. Tak se jmenuje Boom Styla. Takže jo, mějte se fajn, poslouchejte Rádio B, ale ještě víc poslouchat Revolution. Takže zase příště. Čau, čau.

0: Zdravím všechny příznivce Rádia B, ale především všechny milovníky reggae hudby, protože teď je tady pořad Revolution, který ti naservíruje to nejnovější, co za poslední dobu vyšlo v reggae hudbě, neboli v reggae světě, jak chcete, prostě novinky. Ke konci si dáme samozřejmě trochu reggae džunglu, aby to nebylo takové jednotvárné, takže zase přidáme na BPM, ale nebudeme předbíhat. No a nyní si pustíme novinku, kterou má na svědomí, na starosti Kabaka Pyramid a jeho novinka se jmenuje From Where They.
1: Yeah. So we have a-

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Radio Béčko. S náma teprve žije. Radio B.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Base up. Tak ahoj, ahoj. Zdraví vás DJ Raskal. Máme tady 59. díl pořadu Base Up. Dneska to bude o breakovinách, o UK garage a tenhle ten umělec se jmenuje Led Duke a track, který udělal, se jmenuje No Human. Vyšlo to na MB3 v srpnu. Přeju příjemný poslech.
2: Breaking news. We've just been informed that we're about to hear something

dál druhým trackem. Tady mám producenty Spaceman A a Ivory a udělali společný track, který se jmenuje Chop Chop. A dost mě baví tyhle ty tracky, co vám pouštím, tak mi vždycky něco řeknou, to proto vám je pouštím. Takže posloucháte pořád Bass Up na Bčku a zdraví vás DJ Rascal. Přijde mi poslech.

0: Chopper!
1: No a další věcí, co tady mám, tak bude taková breakbeatová, klidnější věc a dělal ji SL83 a Contagion, tak se jmenuje Feeling.

Dobrý, beatem budeme pokračovat. Mám tady výborný, příjemný track, který má super beat. Udělal to Thierry D. Track se jmenuje Lucky. Vyšlo to na Elements of the Tech and Bass Records. A ještě jsem chtěl zmínit, přátelé, prožili jsme narozeniny, šestý narozeniny Rádia B, které byly úplně super. Celý odpoledne jsme hráli v Podzámčí v Roudnici a já osobně jsem si hodně užil náš set s Nedem B2B Break, takže se mi to moc líbilo, hodně nám to sedlo, bych řekl, takže to fakt vyšlo, všichni DJ zahráli suprově, pěkně jsme se pobavili, takže parádní akce, big up!

0: No, teď si dáme takovou bejzovou věc a dělal to Strl Z a je to z jeho LPčka, kde má teďko čerstvě vydáno 13 tracků. A tohle je úvodní věc, která se jmenuje Rave Sabotage a vyšlo to na Breakbeat Connection.
1: They call it a rave, and it's the latest kid craze. Millions of youngsters as young as age flock to secret locations to party and dance through the night. That's all night long, often till 8 or 9 in the morning.
2: It's just

Tak to byl, přátelé, Citrl Z z jeho alba a určitě si dáme ještě jeden track, mám tam vybranou ještě jednu věc, nicméně někdy později, a teď už nám hraje producent Natah a udělal track, který se jmenuje Paloma, vyšlo to na Juder teď v polovině srpna. Je to takový příjemný dub break na pohodu, takže přeju příjemný poslech na Bčku a zdraví vás DJ Raskal.

No a další věcí, kterou vám chci pustit, je dvojice Cassian. Docela mě oslovili tyhle dva týpci, dělají různorodý žánry, i do techna, UK sound a takový podobné věci. A teďko vydali 4-trackový EPčko, Overtone, a tenhle ten track se jmenuje

Tak přátelé, v pořadu Bass Up nám dohrává dvojice Kessien. No a dáme si další věc, takovou temnější, a dělali Hypno, Neumonic a Pavane. A track se jmenuje Low Down Deep a vyšel někdy koncem července na Night Base Records. Takže posloucháte Radio Bčko, zdraví vás DJ Raskal.

No a dáme si trošku dubstepu, přátelé. V pořadu Bass Love ho máme taky rádi. No a track je od State of Bass a jmenuje se Stronger.

Tak pořadu Bassal jsme si dali trochu dubstepu. Mám ho rád, tenhle ten deepovej. A teďko si dáme dvě věci od Enigma Dubs, který vydali mixtape volume 3. A mají tam celkem tam mají 11 tracků. A vyšlo to na Mori Records a dáme si z toho dva tracky. První se jmenuje Charlie Says a druhý se jmenuje Tell Them. Pojďme na to, posloucháte pořád Bass Up na Bčku a zdraví vás DJ Rascal, mějte se fajn.

No a teď to trošku rozbrejkujeme, mám tady track od Wootem, jmenuje se Bish Please a je to příjemná věcička, která vyšla teď už koncem srpna.

Tak, to byla pohodička breaková. Teď si dáme věc od českého producenta, od našeho Magenty, a udělal s MC Endem track Wheel It. Teďko to vydali 18. srpna na Here to Stay. A je to pecka. Pojďme na to.

No a dáme si takovou temnější two-stepovku. Mám tady věc od producenta KMK, který vydal na jaře album, kde má 10 tracků, a my si zahrajeme věc, která se jmenuje Midnight, a vyšlo to na NB3 a

No a tenhle track asi všichni znáte. Jmenuje se Bajna a tuhle tu breakovou verzi. O tu se postaral Seasev a vyšlo to někdy v červnu 26.

Tak přátelé, blížíme si ke konci pořadu, mám tady ještě jeden track a dáme si ještě jednu věc, jak jsem říkal, od Ctrl Z, spolupracoval s ním Benji Wild a track se jmenuje Don Gordon a je taky našláplej, příjemný poslech.

Tak přátelé, se rovnou rozloučím, mějte se moc fajn, děkuju za poslech a mějte se krásně, buďte zdraví, poslouchejte Rádio Béčko a užívejte zbytek léta. Ahoj.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Italský DJ a producent Angelo Ferreri patří mezi to nejlepší, co můžeš v Jackin House slyšet, a právě v tomto žánru patří každoročně jeho tracky mezi ty nejprodávanější. My si pustíme jeho set v pořadu House Session právě teď na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Bčko. Rádio Bčko. Leave your cares behind. S náma, teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz